0: MDR Sachsen, Serbski Rosses. Sport.
1: Kopajnca, běh kajž dvojce Slavia Marš a basketbol Lipsku, taklemo športové konc týdňa serbských športovcov a športovčov zimač. Započneme s Kopajncu. Ve okresnej Vyšej Lize je prvé mužstvo SJ Kroščice včera přečilo Cirky z horného kraja Šprevia z 2-0 dobylo. Za SJ CB dvojce Jan Boguš úspěšný, jako jara dorosčenou rů v opisach o přivisnice Kroščanou tuto dobyče. Z 15 dybkami po 7 rách stěje Kroščenio s tým tu kvílu na čole tabulky. Sokolio z Rajlbický voja podle tomu ještě

Jaše SJ Nebečice, nula ci, na veduachu Nebečenio, hižoke počasi, za SJN v uspešnej beštaj dvojce William Pletner a Johannes Jacok. Zobe derby tlahač dokonca napjate, oto postaraštaj sa v drugim počasu Radvorčanaj Claudius Buša a Florian Elsner s dvemaj rotomaj. Naposled pak Nebečenio Juskaru, končne stav dvajci za hosči. V Sepicach je prvne mužstvo ST Marinije Vezde horku porážku počapilo. 6-1 rekaše tam po 90 menšinách přečilo zeleno-bielem ze Sepic. Čestne rota docpe Franz Bulank. Dalše koparske vůsledky konca týdenia SJ Kroštice 2, FC Vůžica 1-2, za Krošťanskou rezervu úspěšne by Jonas Zinda. ST Dziat na 622 Radvor 2, ST Čísk končne stav 2-2, za Radvorske druhé mužstvo úspěšné běžtaj Anton Lehmann a Jakub Robl. Jednota Kamenc, Rajne zjednočenstvo Nebečice 2, Ralbice 2, Pančice 2, končne stav tu 1-0, za Koparjo z Lessingovoho města. A poladneme ještě do vyššie ligy Budisa Budešín, SSC Weissenfels 2-0. Od Kopajnce dále do kategorie celé osobite vůbecžování běhaniu v Frankobrodže nad Moranom staj so športovcaj Matej Venka a Franz Matěšk na tak jmenovaném megamarše v obdělivoj. Cirkuna distanca 100 km po 19 hodinách a 19 menšinách staj vobaj do cíle dobežavoj. A naposled kýšte vůsledk z basketbola v regionálnej líze žonu je sabotu mužstvo Lipsk Lakers okolo serbské basketbalistky Lare Lilith Bitkec z Drežďan přečivo cirky z Nürnberga nastupivo Lipščanky podležachu v domiacerie z 6 a 70, 4 a 8 jazz.

0: Jadarane počas predozimu.
1: Serbský rozhlas doma ve Vůžice.
2: Co se ti asi zdálo? První noc v novém bytě. Svírala z křížek z mědi.

0: Jana Busch heißt sich.
1: Serbski Rozvoz. Pojeste. Studio Katka Pöbelec.
2: Dobranje. V ptačecach su čera s jacerimi verškami na 25-letne vopstače šulskije a domizniskije stvy spominali. V bóne vopstačenej cirkvi svedčachu viacera džesatki evangelskich a katolskich vierivych zromadne domkowanku a drastvu sjatočnosť. Dvurečne kemše v obrubi nimo ptačečanskije spevnije skupiny tež muski cuk přespolni s jacerimi serbskimi kirlušemi. Pokemšach čenichu šitce s přewodom hučby bóse. Na zarodze šulskie a domizniskie stwy su novu šulsku studniu posvědčili. Tyž v letuších nazemských prozdninách je v Horní Vúžice zase tojšto poskytku za děči. Tak převedže mjezdrujim dekanátne dušepastostvo pod hesvom Štark macht tak na cjoch dňach projektovu džin za šulariu prvního do šestoho letnika. Zariadovanie vodmije so stajnje ze samsnym vopsahom Nebelčicach, Ralbicach a Radvorju. V kloštre Marina Viesta zmija sredu svojbne nazemski džin s kreativnymi a tež kulinariskimi poskytkami. Džin Bozdišo, štvortk moža džiči a dorostčeni v Budeskim serbskim muzeju z linu serbske motive modelirovač. Prosninske dny su dny serbsko-kubvanského središča Lipa Smerdoce pod hesvom Nazemske vesela tutunto džin su hižo vukňované. V kopače Bóny Michalskej cirkvi je so včera večer beneficne koncert Kurovej akademie Budeského Rotariového kluba vodmio. Pod návodom Friedemana Böhme zaspieva peča pústa spievarku a spievariu písané podpory. Niedže cečina spievu programa bie ze cyklusa Počasy Korla Augusta Gotzera a Andrija Zelaria. Nazbierane benese přepodáča na dobro svietového programa Rotariového kluba k vutopeniu špinálnie mortvice. Dohromady niedže pústa spievarku a spievariu Kura Lipy je so včera popudňu z probového lieva v Zakskej Švice nauročivo. Od piatka na večera bychu v Rátenie a zvučovachu pilne za přichodné projekty. Vône fokus probu ležeše při tým na nazvučovaniu nového oratória za kor, zola a orkester, znamenia a živy Jezusa, ktorýž je Felix Breuer na libretto Fabiana Kolfersta za Lipu skomponoval. Kletos reč aprila cedža oratóri v Krosčicach k prenjemu razy před stage. Probove ljevo v Rátenie a novú kompozíciu je založba za serbský ľud spichovala. Z Garmušnej Božím šú sú v Kulovie včera krabatové týdžen zakončili. S tým zakončí sa s dobom riad zariadovaniu pod hesvom Džiž so duša koleba a vútroba zajúska. Šitke vúsmirené na serbsko-nemské korenie, živú dvúrečnosť a kultúru. Miestrujem prezentovachu sobotu v Kočinie búria a remesnice z cuvie zakskie svoje produkty. V krabatovom lokovom sviče dachu si hosťo tiež z zdalenišich kunči nemskie vúžiske špeciality zesvočeč a v občivachu šelakore remesva. Kaž projektová koordinátorka Simone Kurtová z Džili sú s votvosom biehu minených dňu spokojom. Krabatové týdžin vodmie so lica hižo k piatému razy. To bych upojist, čo kotrož namákače tiež na našej internetovej strone a app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Čenca vostane najprv raz kytro pokmurene, tiež z Kúriavu. Potom pak zmieme tujšto svunca v biehu dňa, pak so zase mroče lepší druža, vostane pak převážne sucho, živé sliprostupa biehu dňa na 12 do 15 stopňu maximálne. Tejšúce zmieme najprv Kúriavu a potom svunco, tejšúce má sucho vostač a to při trochu čoplejších temperatúrach 13 do 17 stopňu na meteorológiu viesča.
0: V našem vokonem systémie je již tujšto pokivu, ale to šo nie je našej končinie, tujš za vás tež nic tak relevantne. Tujš přeje moj dobru jezbu, šajne, že jedete hač nadživo, abo do dovolá šako, súdženca. So prúzdine zahýli, dobru jezbu vám kež prajene.
1: Serbský rozvoz.
0: A dobré ranie, peč menšinu, bona po šestich.

0: Krieg. Stare Krieg.
1: Novou epizodu Vulatka sem prede runje hižo narječal, a nie ješem jazorin tež vo dokumentáciu Noa Domizna Texas na sledach serbskih vupučovario. Tuta zmeje 5. novembra, večer na po 8. Tu budešenie v Džiwadle na Rodže svoju předpremieru. Zastup tam je damotne, ale přizevič so dobiče tohle to narječu, a to je celé jednore online na našej internetovej stronie alebo v našej app MDR Serbia sme tam šo za vás sprihotovali. Wasom menšinu do 6.

0: nábožné slovo.
1: Magenza Leoni Venslec z Kamenie.
2: Dženca je skončne tak daleko. Nové semestr sa započinie. Za niekotrých je to prvý deň na univerzite a spočátk nového živenského otriska. Za druhých studentov reka to, ono, že za solus, vrúčo do živenia, do všetného vúknenia, čítaniu a studijného miesta. Studij rozznáva sa od šule. Naraz nemáš viac krút hodinský plán, ktorý tebe přes deň viedže. Nebyliš jac bola staršiju, ale v novom neznatom miestče. Nietko se sam nasostajene. Dobi samostatne svoj šedný džin organizovač, rozsudy tvorič a tak dále. To nie je zavešie přeco jedno je. To je jedna vec predsvostanie. Bo je stajne při tebi. Vun dže kuži krok z dobu. Tež v češkých časach. Vun škýta tebie, když má strach a převodža tebie, du se nevěste. Runčko z knihy Jozuva nám prají, neboj so, tvoj bůh je s tobou všude, když kudy džiš. Tute přilubjenje pfači dženca na prvním dňu semestra, kajž tež v kužem otrysku živenia, kotrž ještě před tobou leží. Tak přijel dženca všetkým studentam dobrý start do nového semestra, z veľa mocami, z doveru a z čerpnosťu.
1: Praj Leoni Venslec z Kamenie na roku a za mojitosť Čirádvorskej osady.

Šira, nazema titule reka je li so prašet, če štuto spiva, komu vos slušate je Barbara Kajzerova. Jo tak husto srpskim rozvosu nje slušime, inak pak upada to s tutemi spivarjemi a spivakami. Jozefa Breza na od skupine Janka Anka, vi so šir spoznaječe. Tole je Veronika Smolic, pod vodu. A tole je Michał Cysz. Nazema Vítana je hún spiela. Ale dále, že Jenžesce, to je skupina Coldplay z jacerými kumšlerami přidatně Replay titul Rika Vosom Bošesčich.

0: Jestem su dzieci nazemskich prozdninach a znano, abo zavieszcze jeszcze z morcza, tež dundak jesorinja wuspacz dobiał. Szako je sobotu swoje dziesate narodiny oswiedczył, aby se k tomu hostci przeprosu. Miezdru im prynju moderatorku a wszystkie dzieci, ki su dotal dundakowej redakcji i dziewali. Sześć to miestem je a czy prynicio su dawno modosni. Miezdru im Beno Škoda a Helena Smolic. Beno miejesze jako dundak tedy cele wosebite dożywienia.
1: Hej, na det måske jeg sovise jære der er du på nich. Das må man bolle på la vodchara, ha. Der må jeg nabo jeg na vodsa borat mua, a jeg som på en bumau, du en vodsu bumaj vonchanch, aber desasterach. A da be jære seimauer, dich bei den de preit, så kan dich jo bitte den schon de gus brutal samme, du kan ich bitte gus kreja ha tak pudla.
2: Helena Mestem, jedna te litnik sek dvai, a dich se moa tvoje nazonjenja snano, dich trochu te nazonjenja z dundaka sobu zač.
3: Also mir jära nadpadno, so jo to mi jära bumauer so vujic dieses mojim Wosom ha kamožen deres herbste so vurekovač, ha přes tun dunak si mi ti jara pitua, so te serbske medija som jara ljubia, ha tlato se neke teve zatkuli.
0: Dobrej potek im Helena Smolic. Miestem je nova generacija dundaku při mikrofonje. A vieza je sa dundak k narodninám, tež svojich modrých suchariov prašal, kotre téme se za příchodne 10 let přeja.
4: Ja bu se jara pšala za dundak se téma, kapsne peneze, kus fliše poplada, abo šula starých časach. Ja bu se pšala za mo širuma, že s dundakom je vulečím.
5: Mě bu zajímalo příroda, skakano s bojazom a dumpling.
6: Mě bu zajímalo téma hobbyhorsing,
7: téma mobbing a stres ve školi.
8: Mě bu tež jedna věcka zajímala, a to moda ha su markenklamotte, den aj vážnejšie.
9: Téma konie,
10: téma holce,
11: téma kuáš.
12: Šičo?
13: Ja bych si přal, že dundak se má bolje se zvířatami zabera a žádá jen kurence, kde jsou kokoše. Kokoše jsou kus zvířata, když je kane se a mají velké měso.
14: Ha, například je téma Halloween to jo.
15: Já bych si přal ideje za baslenu, nejlépe s přírodnými věcami.
16: Nebo zajímalo ty ještě zpívat?
17: Tamoriče. Also so zu sich kreio.
0: Ha ja, du bist schiedat, so beru tuisch da temo, mir was ob ins Tisch, ketro seimowali. A jeli mache tisch, will lube djeci doma, tisch ischa nikajke pschetsche, abo ideju, abo pschepproschenje za dundaka. Rade nam to napisajtsche. Zuwe naroninske wusewanje, mozeče se wieso, tisch rade ischte raz naposkatsch, abo tisch najnusch im budaču wulatka wobladatsch. Poladajcie jedno do Mediateki A&D albo do naszej app MDR Serbia. Tam doszło około 10 narodninów dundaka na makacze. 12 minut po na posiedmich je nie tylko spiewa Michał Cysz.

0: MDR Sachsen, Serbski Rosvos. Sport.
1: A Sport über Wusletki, Sestajau, je Tunkrutsch, Clemens Schmidt.
2: Kop 1, B, kajš dvojce Slavia máš a basketbol Lipsku, taklemu športové konc týdňa serbských športovcov a športovčov zimač. Započneme s Kop 1. Ve okresnej vyššej líze je prvé mužstvo SJ Kroštice, včera prečilo Cirky z horného kraja Šprevia z 2-0 dobilo. Za SJ CB dvojce Jan Boguš úspešne, jako jara dorosčenú rú v opisachu přivisnice Kroščanov tute dobeče. Z 15 dybkami po 7 rách steja Kroštenio s tým tu kvílu na čole tabulky. Sokolio z Ralbícky voja podľa tomu hýšte ze srečného pola. Počeravši domiaci rep čečuo drohodce Ramnovi, stia tu kvílu s 11 dybkami na 9. miestne tabulce. Za Ralbice hokej v úspešnej beštaj Livius Frenzel a Niklas Schneider 2-0 bie v úsledk po 90 menšinach. Hižo sobotu nastupi prvé mužstvo Modro-Bivor z Kulova na vonkovnú hru čečuo Našicam Dobruši, končne stav tam 3-1 za Našice Dobrušu. Ligu niše ve okresnej líze vúraješe sa čera v Radvoriu serbský koparský derby, prvé mužstvo ST Radvor vitaše SJ Nebečice 0-3 na vedovachu Nebečenia hižo ke počase za SJN v úspešnej beštaj dvojce William Pletner a Johannes Jacok. Zobe derby tlahač dokonca napiate, o to postaráštaj sa v druhém počasu Radvorčanaj Claudius Buša a Florian Elsner s dvema rotom. Naposled pak Nebečenio Juskaru, končne stav 2-3 za hosči. V Sepicach je prvé mužstvo ST Marinije Vězde hokú porážku počapilo. 6-1 rekaše tam po 90 menšinách přečilo zeleno-bielem ze Sepic. Čestne rota docpe Franz Bulank. Dalšie koparské vúsledky konca týdňa SJ Kroštice 2, FC Vúžica 1-2, za Krošťanskú rezervu úspešne by Jonas Zinda. ST 1922 Radvor 2, ST Čísk končne stav 2-2, za Radvorské druhé mužstvo úspešne beštaj Anton Lehmann a Jakub Robl. Jednota Kamenc, Rajne zjednočenstvo Nebečice 2, Ralbice 2, Pančice 2, končne stav tu 1-0 za Koparju z Lessingového mesta. A poladneme ešte do vyššie ligy, bude sa Budešín, SSC Weissenfels 2-0. Od Kopajnce dále do kategórie celé osobité vúbeďovanie behaniu v Frankobrodže nad Moranom staj so športovcaj Matej Venka a Franz Matiešk na tak menovanom megamarše v Obdželivoj. Cirkuna distanca 100 km po 19 hodinách a 19 menšinách staj vobaj do cíla dobežavoj. A naposled kište v úsledk z basketbola v regionálnej líze žonu je sobotu mužstvo Lipsk Lakers okolo serbské basketbalistky Lare Lilit Bitkec z Drežďan přečuvo cirky z Nürnberga nastupivo Lipščanky podležachu v domiacerie z 6 a 70, 4 a 80.

Kačečanskej spevnej skupiny sú tiež mužojo spevného celka přespolní s viacovými serbskými kirlušemi spevali. Po kemšach činiechu šice s převodom hudžby pouse a na zároveň šulské a domizniské stvy sú potom novú šulskú studňu posvedčili. A viezomejachu tam tiež rianu zabavu na viesnej žoli, kdež tiež přespolní zaspevachu a takhle to tam klinčeše.

že vruhu, že za ruku tě držím v plítný molen růže. Na pígale v noci od lásky tě zjím, celou noc ti šepkám, ona můžete. Popadete v noci, pretěláhové, croissantina, čam do kafe, ole.

0: Ja, na, bovers mich.
1: Serbski Rozvoz. Bojestre. Studio Katka Pöbelec.
2: Dobaranje. V ptačecach su čera s jacerymi verškami na 25-letne vopstače šulskie a domizniskie stvy spominali. V bóne v obsadženie cirkvi svedčachu viacere džesatky evangelskich a katolskich vierivých zromadne domkovanku a drastu sviatočnosť. Dvurečne gemše v obrubi nimo ptačečanskie spevnie skupiny tež muský cuk přespolni s jacerymi serbskými kirlušemi. Bokemšach čenichu šice s převodom hučby bose. Na zarodze šulskie a domizniskie stvy su novú šulskú studňu posvedčili. Tež letuších nazemských prózdninách je v Hornej Vúžice zasa tojšto poskytku za džiči. Tak převedže miestrujem dekanátne dušepastorstvo pod hesvom Stark macht Tag na cioch dňach projektový džen za šulériu prinjoho do 6. letnika. Zariadovanie vodmije so stajne so samstným vopsahom Nibelčicach, Ralpicach a Radvorju. V kloštre Marina Vězda zmija sredu svojbne nazemský džen s kreatívnymi a tež kulinariskými poskytkami. Džen pozdišo štvrtk moža džiči a dorostčeni v Budeskim Serbskim muzeju zelinu serbske motive modelirovač. Prostninske dny serbskeho kubvanského skedišča Lipa v Smerđaci pod hesvom Nazemske vesela tutun tydžen su hižo vuknjovane. V Kopače Bóne Michalskej cirkvi je so čera večer beneficne koncert Korovie akademie Budeskeho rotariového kluba vodmiu. Pod návodom Friedemana Böhme zaspiewa peča pusta spiewakov a spiewariu pisane podpory. Niedže cečina spiewu programa bieze cyklusa Počasy Korle Augusta Gotzera a Handria Zelaria. Naspierane beneze přepodáža na dobro svetového programa rotariového kluba k vutupeniu špinálneje mortvice. V Budestecach započnú dženca při B690 novú amplu za pěšku tvarič. Kaž zdžili krajne záriad za drohotvar a vopkat Lázub, má vona předovším šulariam a šulákam zmožnič zjazkovú drohu vešte přepričič. Za tvar dobia zdžila jistnú kudník kolesovarskú štěžku a busové zastaniščo novým vopstinošťam přimierič. Za čas tvára riaduje tam vopkat za amplu. Hač do spočatk novembra má nua ampla hotová byč. Napravo pfači niedže 90 euro. Z Garmušny Božím šú sú v Kulově čera krabatú týdžen zakončili. S tým zakončí so s dobom riad zariadovaniu pod hesvom Džiš so duša goleba a vútroba zajuska. Šitke vúsmierjene na serbsko-nemské korenie, živú dvorečnosť a kultúru. Mjezdrujem prezentovachu sobotu v Kočinje, Búrja a remeselnice z Cuvije Sakskije svoje produkty. V krabatovom mlokovom svieče dachu se hostčo, tiež ze zdalenišich končí Nemskije, vúžiske špeciality zesvodžeč a v občivachu šelakore remesva. Kaž projektová koordinátorka Simone Kurtova z Čili sú s vodvosom v biehu minených dňu spokojom. Krabatový týdžen vodmie so lica hižo k 5. razy. To bych ju povestče, kotrož namakače tiež na našej internetovej strone a na app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Čenca vostene najprv raz skúria vojte, potom pak nás svunco víta. V biehu dňa sa potom znova mroče lepší druža vostane pak prevažne sucho, živé sliebro stúpa na maximálne 12 do 15 stopňu. Tiež júce zmejme najprv raz kúriavu, potom znova svunco, trochu čoplíšo. Trejúce budže, a to z cínače do 17 stopnimi.
0: Na pučách dalešo při starém, štož říkáš o svobodné žane vyskače, při pučách našej končinie, jeli po puču bio ranje nešto vúladače, přizoče to rade na maj pak telefonistce, abo z bojistču přes našu četovú funkciu v app MDR Serbia. Katka a Matej přijetaj vám dobrú jezbu.
1: Serbský rozvoz.
0: A vy so dobré ranie, dobrý štart do nového týdženia z Veroniku Smolic.

0: Abožné slovo.
1: Magenza Leonie Wenzlec z Kamenie.
2: Dženca je skončne tak daleko. Nové semestr sa započinje. Za niekotrých je to prvý deň na univerzite a spočatk nového živenského otriska. Za druhých studentov reka to, ono je za solus, vrúčo do živenia, do všetného vúknenia, čítaniu a studijného miesta. Studij rozznáva sa od šule. Naraz nemáš viac krút hodinský plán, ktorý tebe přes deň viedže. Nebyliš viac podľa staršiju, ale v novom neznatom mieste. Nietko sa sám nasostajený. Doby samostatne svoj všetný deň organizovať, rozsudy tvoriť a tak dále. To nie je závešie přeco jedno je. To je jedna vec přec vostanie. Bo je stajne při tebi. Vun je kúži krok z dobu. Tež v češkých časách. Vun škýta tebie, když má strach a převodža tebie, když se nevěste. Hrunčko z knihy Jozuva nám prají, neboj so, tvoj bo je s tobou šudže, když kudy džiš. Tute přilubjenie pfači dženca na prvním dňu semestra, kajž tež v kúžem otrysku živenia, kotrž ešte pre tobu leží. Tak přijú dženca všetkým studentam dobrý start do nového semestra, s veľa mocami, z doveru a s čerpnosťou.
1: To je Leonie Wenzlec z Kamenieje dženčným nábožným slovom, nadavku a zamojitosti radvorskeho osady. Cimienčiny, do vás, Miche.

Česč a kval se živinje a savsku hudbu. Napríklad, když zpěva Maria Matzcena. Aber James, Česčan Mönk und zpěva o času. A tež Mirce Vecich nám ještě zaspěvá jeden ze svojich klasikarů živině Džedále. Najprve pak němská zpěvaka Sarah Engels z jednodžeské stučku Fire. Stop.

0: Also, Schulor, Joa, Schulorko, Susa, Prosine, Nasemske, Prosine, Sa, Jili, Sa, Studento, a Studentgipak, Susa, Prosine, Sak und Chili, a Chitanski, Chas, Simski, Semester, Jeso, Sa, Joa, Dordla, je Katka, Seras, Pschetschitawa, Kotre, Ohai, Troschku, Neuschedne, Studine, Smire, Sakske, Takle, Mame.
1: Haja, to so, Proje, Dost, a Na, Dost, Vigitabe, Napschikat, Dauer, Studi, Twara, Instrument, To, to najprimo neklinči pše neušedne, ale totiž na moderne vašne činja leca ceča tam jastrojem husle z karbonom pokrič. K studiji tvarca instrumentu sluša, za kuždem semestre student jeden instrument tiež sam tvari, maksimálne 27 sú tam runočasne na instituče zapisani. V Lipsku dava odnetka tiež nové studii Kultura južneje, azijskeje a Tibeta, a ja tam maja študenča miestrujem yoga čitania a zvučuja meditáciu. V Mitvajdze maja tiež nešto celé modernoho, tam už so z fachovcom za Bitcoin a Blockchain stač. Studijný smír Blockchain and Distributed Ledger Technologies je tu kvíľu ešte od mužo dominované, šice cia 20 študentov sú mužojo, viace hač bojca z nich je tiež starša hač cicečí. A v Freibergu, tam môžete aj kaos přítomnosti zrozumieť. 1756 žauže na TU Freibergu poskyčí celé moderné studie, k kotrým slúša tiež smier industrijnej archeológie, v kotrým naukneš niečo vo kaosu přítomnosti, kaosu našho časa tak rec, přitom stia noše hospodárske, sociálne a tiež technické stavizne v središču.
0: To by mě raz zajímalo, že tam potom se takhle do čítanu odmije. A hač je jen studovaný jogi, potom je lepší hač, jen vukubovaný.
1: Tyž nevím.

0: A netko je Jessač Dona Podživečich.
1: Přejeme zbožo.
0: Agenca kvata ja zbožo přeča, respektivne kvata zbožo přeče dokoniec. Tam vosvědčí agenca menujúce Luba Manžeska, Mač, Voka a pravoka Lena Šoučina svoje 80-čine. Za ňu je k nám zbožo přeče je Lubech došlo a tute citujú. Tvojemu vulkému jubileji, či z cvije vútroby gratulujeme. Přejeme či viele zboža, boží škyt a převodkajštejš nepovalnú strôtu. Do přichoda všetko dobre a stajne veselo a radosť krú tvojich ľubech. Z vútroby manželský Jakub, dječi Frank z Dianu, Kerstin z Jurijom, Jens z Dianu, syn René, kajštejš Jessač nučko a ci pranučky. Wiele zboża, Leni Šoučinej z koniec, k częstniejszym 80-czinom.

0: písať za vúčoku.
1: Hej, to bude sa ona vieseliť. A posledne svoj je celé jednore.
0: Što da tam ste?
1: Fußballschuhe.
0: Raz, dvaj, tři.
2: SJ Kopačky!

0: Srpski rozvoz. Povješće. Studio Katka Pöbelec.
1: Dobar dan. V Ptačecach so včera s jacerými verškami na 25-letné vopstače šulskie a domizniskie stvy spomínali. V pône vopsadženej cirkvi svedčachu viacere česatky evangelských a katolských vierivých zromadne domkovanku a drastú sviatočnosť. Dvorečné kemše v obrubi nimo ptačečanskie spevnie skupiny tiež musky cuk přespolní s jacerými serbskými kierlušemi. Po kemšach čenie chušice s převodom hučby bose. Na zároče šulské a domizniské stvy sú novú šulskú studňu posvedčili. Tež v letuších nazemských prozdninách je horní v Úžice zase tožto poskytku za dieči. Tak přejúdže miestrujem dekanátne duše pastorstvo pod hesvom Štark macht tak na cioch dňach projektové džen za šulariu prinjoho do 6. letníka. Zariadovanie vodmie so stajne so samsným vopsahom v Nebelčicách, Ralbicách a Radvorju. V kloštre Marina Viesta zmeja sredu svojbne nazemský džen s kreatívnymi a tiež kulinariskými poskytkami. Džen pozdišo štvrtk môža deči a dorosčeni v Budyskym Serbskym muzeu z linu serbské motivy modelirovač. Prostninské dny serbsko-kubvanského središča Lipa v Smerdžaci pod hesvom Nazemské vesela tutunte džen sú hižo vukniované. V Kopače Bony Michalskej cirkvi je so včera večer beneficný koncert Korovie Akademie Budyského Rotariového kluba vodmiu. Pod návodom Friedemana Böhme zaspiva Peča Posta spivarku a spivariu písané podpory. Niečo cečina spivu programa by ze cyklusa počasy Karla Augusta Gotzera a Andrija Zelaria. Nazbierané peneze přepodáča na dobro svetového programa Rotariového kluba k utopeniu špinálne Mortvice. Z Germušný Božím šú sú v Kulovie včera krabatúr týdžen zakončili. S tým zakončí so s dobom riad zariadovaniu pod hesvom Džež so duša koleba a vútroba zajuska. Všetky usmierené na serbsko-nemské korenie, živú dvorečnosť a kultúru. Miestrujem prezentovachu sobotu v Kočinie búria a remesnice z Cuvie Sakskie svoje produkty. V krabatúrm lokujem sviče dachu si hosťo týž ze zdalenších kunči nemskie Vůžické špeciality ze Svodžič a v občívachu šelakore remesva. Kaž projektová koordinátorka Simone Kurtová zdieli, sú s votvosom biominených dňov spokojom. Krabatuje týdžen votmi sa lice hýžo k 5. razie. Doromade niečo posta spivarku a spivariu Kora Lipy je sa včera popoludňu z probového lieva v Sakskej Švíce nauročilo. Od piatka večera bych ju verátenia a zvučovachu pilne za přichodné projekty. Vône fokus probu ležeše při tým na nazvučovaniu nového oratória za kur, zola a orkester, znamenia a džive Jezusa, ktorož je Felix Breuer na libretu Fabiana Kolfersta za Lipus komponoval. Klitus reč aprila cieča oratórii v Krosticach prenemo razie predstajíč. Probové levo verátenia a novú kompozíciu je založba za serbský ľud spichovala. To bych upojist, že kotrž namerka četíš na naši internetovi stronie a na app NDR Serbia.
0: Vedro.
1: Dženca zmijeme dosť a nadosť svunčka, vybiju dňa sa tiež nekotrem dožem roče lepší druža, vostanie pak všiušim ševažne sucho. Žive slibro stupa dženca maximálne na 12, kýba 15 stopňu. Júce zmijeme rano najprede zasora skúriavu, potom pa zaso svunco, tiež júce ma sucho vostač a to pri maximálne 13 do 17 stopňu.
2: Hoj, na púčach sa dále ničo nestáva, šo svobodné žané hačenia abo vyskače, tu iš dobrú jezbu vám, tiež dež podače sa do dovola.
0: Serbský rozvoz.
2: A dále, že do posledného bydl kolčinky, nie, pohodžinky za dženca James spiela. Bo času, čas, peč, ponapočujúčich.

0: aber schnell so.
1: Magenza, Leonie Wenzlec, Skameni.
2: Genza je skunčne daj daloko. Nuo semester so započinje. Za nekotrych je to prini džen na univerziče a spočatk nuo živenska otreska. Za druj studento reka to, vono je za solus, vročo do živenja, do všedneho vuknenja, čitanju a studijneho mesta. Studij rozznava so od šule. Naraz nimaš jac krut hodinski plan, kotrych tebe přes džen vedže. Nebyliš jac bola staršiju, ale v novom neznatom mjestče. Nietko se sam nasostajene. Dobi samostatne svoj šidnu džen organizovač, rozsudy tvorič a tak dale. To nie je zavyše přeco jednoje. Tola jedna věc přec vostanje. Bo je stajne při tebi. Vunže kuži krok z dobu. Tež v češkých časach. Vun škita tebe, když ma strach, a převodža tebe, du se nevěste. Runčko z knihy Jozuva nam praji, neboj so, tvoj bo je s tobou šudže, džiš kudi džiš. Tute přilubjenje pfači dženca na prvním dňu semestra, kajž tež v kužem otrysku živenja, kotrž hišče přetobu leži. Tak přijel dženca všitkým studentam dobrý start do nového semestra, z vele mocami, z dověru a s čerpnostču.
1: To praje Leonie Wenzlec, kamenje je dženc nižim nabožnem slově, nadavku a zamojitosti radvorskeje vosade.

0: Raz, dva, tři. Žižík Radio. Ojovaš, Žižet se pastro. Vzáskega programa.
1: Kacorek, kito a jogo přijašele maju žinca zase něco vesebnego predkluvi Žiži. Svuchajša raz.
2: Kacorek, kito na uzgonjovanju.

0: Wenn Noe Hussein na nimski neu kausche pla drioga, so sobe du svitos ne spominali na pschesedlenje sveje se pschet čižašta letami za udobavanje brunice za jamu vjelce pet podnjo, so museli srež živešasta tih let sveje grunte spuščiš. Predn raz pak so obedarje mogali vjele sobo pestajiš pši pschesedlenju na dnju vetvarjonoch žuri veleše živeš na čosto Pěš a živěš dáset na tvarnišču ve Nové Husi, jo se rozgledoval Juri Koch.
1: Ja, das ist einmal eine ganz neue Art der Siedlung. Ja. Ich meine, wir wissen ja, dass die Umsiedlung der Dörfer, die weggebaggert wurden, ja, ja ziemlich trist gestaltet wurden früher. Und das ist eigentlich das erste Mal, dass ein solches Beispiel geschaffen wird, dass die Umsiedler, also die Umsiedeln von Kausche, ihre eigenen Nachbarn festlegen können, ihre räumlichen Ordnungen festlegen können. Das heißt also, sie können im gleichen Milieu weiterleben, wie sie dort gewöhnt waren.
2: Und meinen Sie, das wird ein Dorf oder wird das nicht mehr eine Stadt?
1: Es trägt ja eigentlich so einen Zwischencharakter, dörflich-städtisch. Aber ich meine, dass Treptow allein nicht städtisch wirkt. Das wirkt als ein Zwischencharakter und ich glaube schon, dass es so erhalten wird.
3: Ja, stojím ve jednom ze těch domů ve novém Kauše, na nímské Nové Kauše, hned na zachopinku Drioka, až od Chošebu za Přížoš. Jeden nebo tři, nebo také čtyři domy jsou napol gotové. Já jsem po těch schodách nedo gory šel, to tu nejvůšeko po schoda, kšuvený je ještě dotvářený, o, jano, taká plastová folia vysy.
0: Živeš na často dva a živeš šase, co prednu špedu zemje za dome v Nové Husi ureli 7. oktobra, leše živeš na často 6 a živeš šase, su nu jas znamšu usvišili. Za staru jas su sobe tu na čižastem jubiliju přesedlenja opomnjensku toflu stajili.

Tak rednie to venia v burskej kuchni, dobra piace, dobre polievky a stvotke tykance na kuštopad frišne zgotovaná jeza. To sa žio, gaž sa svýši kiara muša v serských sach. Na nemeni nega jo to tak bylo. Cesto jo žínca tak, až filujo nám cas. Tak upšavu geštinu přigotováš, snáš, že sa vám teke tak. Cesto musíš o majsne nieco přigotováš za obie aber viacariu, ale nemusiga bisch przece gusta piazzin. Se serskie, burskie kuchnie gaz najome teke dobre ljaschke, traditionelle Rezepte. Serska kuchnia jo tenras nasza tema tyżenia. Zaszaltujo wet wiczego aż do nieżele nasze uściwanie, a dajszo se inspirirowasz wet naszych receptor. A predne muzykaliski dobre kus k témě Sajžio Juže Žínca ved Gubinského kora, ten nám uspívá pasujúce staré serský spív.

0: Vice buža knjigova premiera v serskem domje v Hrše buzu dolno serska antologija s titelom Ceje ga smiljo ujšva ljudovem nakvatnistvje domovina udana ved Kristjane Pinikoveje. Su to familijove spomnješa, a kak jo udavarka kutem čojenjam prišva?
1: Ja sam pen mislivah to bi mega opisaš potom. Stavizne, familijove stavizne. Toka su teke stavizne šedne godnja v naših serskih dolnih Vužice. A pen sme spirali. To je dejavo serski tekst bež. A my sme spirali, a my sme vici ako 70 luži se s listom se napšašovali, lec by veni pisali o tom. A pen na kincu, a to som vegin glucna, až jo vysem nas, čo autorku a autoru přigronivo.
0: Ja, sú to autorky a autory všakých generácií, ako ulicujú vo svojom živeniu vo vesebinských doživeniach, vo sarských koreniach. No a dolnosarská antológia Cie gajsmy jo južo napředajn v šuch znatých předavarniach dolnosarských knigvo premiéru nedejali přepašť v na zachopioce výčevet podňa zegar pešich klubuní sarského domohu v mišče.

0: Wenn neue Husse na nimski neu kausche pla drioga, so sobe du svitos ne spominali na pschesedlenje sveje s pschet čižaša letami za udobevanje brunice za jamu vjelce pet podnjo, so museli sreš živešast tih let sveje grunte spuščiš. Predna raz pak so obedarje mogali vjele sobo pestajiš pši pschesedlenju na dnju vetvarjonoh žuri veleše živeš na šosto Pěš a živěš zásad na tvarništu ve Nové Husi, jo se rozgledoval Juri Koch.
1: Ja, das ist einmal eine ganz neue Art der Siedlung. Ja. Ich meine, wir wissen ja, dass die Umsiedlung der Dörfer, die weggebaggert wurden, ja, ja ziemlich trist gestaltet wurden früher. Und das ist eigentlich das erste Mal, dass ein solches Beispiel geschaffen wird, dass die Umsiedler, also die Umsiedeln von Kausche, ihre eigenen Nachbarn festlegen können, ihre räumlichen Ordnungen festlegen können. Das heißt also, sie können im gleichen Milieu weiterleben, wie sie dort gewöhnt waren.
2: Und meinen Sie, das wird ein Dorf oder wird das nicht mehr eine Stadt?
1: Es trägt ja eigentlich so einen Zwischencharakter, dörflich-städtisch. Aber ich meine, dass Trepkau allein nicht städtisch wirkt. Das wirkt als ein Zwischencharakter und ich glaube schon, dass es so erhalten wird.
3: Ja, stojím ve jednom z těch domů, ve novém Kauše, na nímské Nové Kauše, hned na zachopinku Drioka, až od Hošiku za přijížoš. Jaden nebo tři, nebo také čtyři domy jsou napol gotové. Já jsem po těch schodách něco gorišu, to jdu nej úšiko po schoda, kšuvený je ještě dotvarjený, jano, taká plastová folia, vise.
0: Živeš na často dva žive šase, co prednu špedu zemje za dome v Nové Husi ureli 7. oktobra, leše živeš na často 6 a žive šase, su nu jas znamšu usvišili. Za staru jas su sobe tu na čižastem jubileju přesedlenja opomnjensku toflu stajili.

Jan Šojcach planuje každý druhý týždeň přivést stavné serské blído v Sersko-Nímském domovním muzeu. Tyto byš jasová runda, při kterých má každý šancu se serský rozgráňáš. Snáš se raz zapřímějí serská muzika, snáš pědají raz v knihách, aber citají z nich. Prédný termín, prédný serské blído, bůžu už žínca jacor, zikr sedmich, já to vespedium ve Sersko-Nímském domovním muzeu Jan Šojcach. Dalšné novosti, pověšti slyšíš o pomůzice ve zůconém času na pojadnogo.

Tak rednie to venia v Borskej kuchni, dobrá piace, dobre polievky a stvotke tykance na kúštopad frišne zgotovaná jeza. To sa žio, gaž sa svýši kiare muša v serských sach. Na nemeni nega jo to tak bylo. Cesto jo žínca tak, až filu jo nám cas. Takú pšavú geštinu přigotováš, snáš, že sa vám teke tak. Cesto musíš o majsne nieco přigotováš za obie aber viacerju, ale nie musiga bisch przece gusta piazzin. Se serskie, borskie kuchnie ga znajome teke dobre ljaschke, traditionelne Rezepte. Serska kuchnia jo tenras nasza tema tyżenia. Zaszaltujo wet wiczego aż to nieżele nasze uściwanie, a dajszo se inspirirovaš wet naszych recepto. A predne muzikaliski dobre kus k témě Sajžio Južežínca ved Gubinského kora, ten nám uspívá pasujúce staré serský spív.

0: Vice buža knjigova premiera v serskem domje v Hrše buzu dojna serska antologija s titelom Ceje ga smiljo ujšva ljudovem nakvatnistve domovina udana ved Kristjane Pinikoveje. Su to familijove spomnješa, a kak jo udavarka kutim čojenjam prišva?
1: Ja sam pen mislivah to bi mega opisaš potom. Stavizne, familijove stavizne. Toka su teke stavizne šednega dnja v našej serskej dolni Vužice. A pen sme spirali. To je dio vo serski tekst bež. A my sme spirali a my sme vici ako 70 luži se s listom se napšašovali, liec by veni pisali o tom. A pen na kincu, a to som vegin glucna, až jo vysem nas, čo autorku a autoru přikronivo.
0: Ja, sú to autorky a autory všakých generácií, ako ulicujú vo svojom živeniu v vesobinských doživeniach v sárských koreniach. No a dolnosárská antológia Cie gaj smy jo južo napředajn v šuch znatých předavarniach dolnosárských knihvo premiéru nedejali přepášť vena zachopio se výčevet podňa zégar pešich klubuní sárského domohu v Mišče.

0: Rečimo je dženca vo modoch serbskich vumiocach a vo serbskim vumiostve. Doda što vučinja popravom serbske vumiostvo?
1: Po, to je prašenje, to da me račo ekspertku rečet.
0: Smoj so se direktorku Serbskeho muzeja Kristinu Bogušovi rozmovjavoj.
2: Also naša zbirka serbsko tvorjaco vumiostvo, to definujemo vizu tak, pak pre serbskih vumiocu stvorena, abo pre vumiocu mojela su sveta, ki serbske teme reflektuje. Mode ljudje dženca to tež čelo inak vidja, also tež tak menona subkultura. Ja tu tem zapšeće tak rade nimam, dokaž ja šonu cliču. Za mne nejo sub, za mne nejo tak rec niđe konzervativne, abo havak nešto ze skuže stvorene, da kretz nekajke refleksije pšinduje, no? Bože generacije maja svoje vobraze, a bože ma svoje vopravnenje. A to so teše cvuviva, a tak mamo šec take žome, bjeve vumjostve, so in to se z drugih perspektivo vidi, z drugimi narativami, z drugimi vobrazami, z vobrazni, ali nihto ne može prajeti, če se bolje serbski, hač tun, abo tun jo bolje serbski, hač tun, hač tun zcela nejo serbski.
1: Po takim tvorban jadovi runja von serbska upadat.
0: Nie, to knini Bogušova tiež ešte raz jasnýšo praji, z tým zo sa na svoja vúznamného serbského vúmioca Jana Buka zvožuje.
2: Vúne prav, ten serbský spisovateľ, ten má sa v tým páde jednoríšo, dokáž vún má tie serbské svoje, vún má tú serbskú reč, a nikto nebude prajť, že je serbský spisovateľ písa serbsce, za to nie je serbské. Ale po jednom vúmioca, keď máte barvy, máte mulby, što vun treba, zobo se to jako serbsko akceptovalo, poprom ničo. Vun jo tun, přes kotrož voči, a přes kotrož začuča to šitko beži, a to je došť, to je dosahace. Tam nedobja nekajke serbske draste byť s kvautom hoka, no. To šče by před 100 letami hinak tun byt. A tak se to emšece zase menja.
1: Jara renio pravno.
0: Hej, duša netko tebe rysuju. Potom je to junu serbske vumjostvo značmenje. Dokaž sem serboka, a junu dokaž se ty jako moj motiv tež serbska postava.
1: Postava?
0: Moja muza.
1: Ach, šoklo.

0: Zadkula.
1: Každú pondelu. Z kermušnej božím šúsu čera v Gulove krabatol týždeň zakončili, s tým zakončí so s dobom riad zariadovania pod heslom Džeso duša koleba a vútroba zajuska, všetky vúsmeriene na serbsko-nímske korene, živú dvoročnosť a kultúru.
2: Miestvo im prezentovachu sobotu v Gočine Búria a Remesnice z Cvije Sakskie svoje produkty. V jara dere v opetanom krabatulem mlokovom sviče dachu si hoščo, tiež ze zdalenišich končí nímske, vúžiske špeciality zesvodžeč a v občívachu všelakore remesva.
1: Kajž projektová koordinátorka Simone Kurtová z Džili sú z vodvosom vybiju minienioch dňu spokojom krabatul týdžin vodmeso lica hižoky 5. razy.
2: V Kopače po Nemichovskej cirkvi je so čera večer benefícny koncert Kurovej akademie Budovského rotáriového kluba vodmiu.
1: Pod návodom Friedemana Böhme zaspieva 55 spievakov a spievariov písané podpory. Niečo cítina spievu programa bez cyklusa počasy Kole Augusta Kocora a Handria Zeleria.
2: Nazbierane peneze přepodáža na dobrosvetového programa rotáriového kluba k vútupenu špinálnej mortvice.
1: Sportové vúsledky.
2: Započneme s Kopaincu. Ve okresnej Vyššej Lize je prvé mužstvo SJ Kruščice včera prečilo cirkvi z Horného kraja Šprivia z 2-0 dobylo. Za SJC by dvojce Jan Boguš úspešný. Z 5 čdybkami po 7 rách stoja Kruščine tú chvíľu na čole tabuľky.
1: Sokoljo z Delan kývaja polo domu išče ze sredžného pola. Po včerajšej domiacej hre prečilo drohocce Ramno stoja tú chvíľu z 1 čdybkami na 9. miestne v tabulce. Za Rajbice Hurky v úspešnej byštaj Livius Frenzel a Niklas Schneider.
2: Prvé mužstvo ST Radvor vydaše SJ Nibelčice. 0-3 navedovachu Nibelčenio hižoke počase. Za SJN v úspešnej byštaj dvojce William Plätner a Johannes Jacvog. Zoby derby tlahač do konca napiate, voto postaraštaj so v druhým počasu Radvorčanaj Claudius Buscher a Florian Elsner z dvima vrotomaj. Končný stav 2-3 za hosči.
1: V Zepicach je prvé mužstvo ST Marinie Vězdy horkú porážku počerpělo. 6-1 rikače tam po 90 minútach přečivo zeleno-bělým ze Zepic. Čestná rota docpě Franz Bulank.
2: Další koparské vůsledky konc týdenia. SJ Kruščice 2, FC Vůžica 1-2 za Kruščanskou rezervu v úspěšné by Jonas Sünder. ST Džiat na 122 Radvo 2, ST Čísk končný stav 2-2 za radvorské druhé mužstvo v úspěšnej byštaj Anton Lehmann a Jakub Robel. Jednota Kamenc, rajne zjednočenstvo Nibelčice 2, Rajbice 2, Pančice 2, končný stav tu 1-0 za koparujú z Lessingového mesta. A poladajme hišče do vyššej ligy, bude sa Budešin SSC Weißenfels 2-0.
0: Zadkula.
1: Neuse, Zeuse. Každú pondelu.

0: Zadkula.
1: Našto da heva.
2: Spočatk druhé hodiny vás tam skrotka ještě při témě a bude dáme potom, vás to dvaja postaty z Gadžovance.
3: Vo webstroně Jukopo a vo filmě...
2: Hoj. Vo fliporovém turnére ve Votrove a spivě gotrž je serbská vyša šula Budešina kovala.
3: Jedna vážna vitska ještě pobrachuje, máme dženca vysoký vopyt. Suzanne Daupno přeradí na měnujce Moldinske svor lita 2026.
2: Dola nitka přeradí nám najprodujonu Lucian, što má do hudby za nás.
4: Tež v druhé hodině jsem za vás spiju spřijotoval. K tutem služa například spiju hore modré skupiny astronaut, kýž romadže s Lil Handryom nastal.